0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.